další rodiny domci. Oblastní rovní budou přetrvovat. Oblastní rozdíl budou přetrvovat.